0: Radio Actual Cum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spița.com.